0: Nel ni chronin in sin a loch déisteachta, ta si gijira specialta, ta si no weistra sa ma sa ma ar in chanos, bald an grúpa kial Danu Fasta, dar na yugas album ur amui acu sin te gijira tumultbog a chan Fasta, a han stof ur seo le cosla ta ma chri gijira stigan, run si e a hafad gijira nye in gair chém slainche na COVID, an fachal sin nach mai len, a run si couple riana hafad agus in sin hannig na lads ar ashtiki agus tu chid nel kijir the world a sin agus vishi inta inta tókalish agus tamashe inta tókalish agus vichag galanta í ekel lekosle egne felchi móre kjál bejir manja
1: kikín sjach ach hamid dulíka gársin a chavór nach ila núnja í rujórn a chá únja akin son ún físhjúl ila agus hasin dala chriach rach índjú lí fyrtina kólein úra a sjár a chá akin anan alopa Elephant Sessions vunich at kólpum bjó na blíana ing na trads edhás anan dávílas hochtíag ach kudjach klár na blíana anan dávílas sechtíag agus dávíla fíchat sigá bé an klár sin from na nait edhás anan fíchat sigá vunich in dúr sin agus amit ala hók pís vunich sin FM horses room ulan agus amit ochas in course Rave show. I guess could be a bit

0: Stacia Donnelly's agus Tom Sullivan's polka a cholamidin sin on tús an thanam a thadid Lewis go sin agus sniad an grúpa Huggins Fíorach Europein. Tá siad le chéile nis se fá rínt blianta vers a sédin sniad Dara Carey Kennedy cholamidin sinna ir manjo agus Cliona Halley ban an chansartín as gan dé chorca agus sin sin vers ele es Mexico go Nicole Feig a cholamid in sin ed an Mauran agus as America go Ion Paul a cholamid ed an piano. Sinead a grúpa fíroch an tús agus Stacia Donnelly's agus Tom Sullivan's polka a cholamid in Chinacup. Couple animale goite isteach samála Antonó Sullivan cilfir a coin a rosmuc agus tá Sullivan gul muid a rosmuc ar fad gama ar maidin coite a cúpa gala wad a wala bai muid cas orain ín hob sin ar bálín bug tá Jimmy Joe Hamish a hain a geisteach lint na haile ar maidin is brá an farcún ceol a sin ar maidin agus ceol a chum Martin Hamish agus Paddy O'Brien a chlustal agus a bhí anvásig a mirtacub ar a chéile gynian diatrókara orup. Kamaan am samahola fashion a jershashin. Dianta anhwati Jimmy, sulanga wil muintin na naile ar fad daunas launta ar madin inyov. Ta Des Blessing lin fashion agus ta Martin Flannery lin o yas shepal na karaga a gunde chorka agus sulanga wil tisaga ma ar madin a vartin agus ta Michael Walsh geishtach lin hall Leeds hasana ar madin far na fluta far wil Nyart grán a bantlan a chud teachtar och tíga divin agus súlein gúl sésion a hén a cunial gama in sin hall a Leeds ar maidin. Ima tá einan heil a gyrra tádar olin cúgi hín a cúgi cúgi trí hocht gara ní hocht a hocht kjól bíni gartí í punká í nú nádi hocht a seacht nádi trí a dó cúgi cúg a cúg a cúg. Tá sé an nílogin seis ar RTÍ Radio na Gaeltachta in ángan na prísgeilta nóta náisiúnta agus éidir náisiúnta i tofí réir ag cotí Wallis.
1: Grumahedin en sigs gumani diri blugger maiden. Hugmer kalefis gurskris she drone lishan iran gulis har moos, agus tilug on a dreidar na tirish in a ghost the raid. Hishkun iran on sihigan edwin otri verica a gua tigus maharin in ye. Hudadacht rayatrach on a hiran ilia verica gunyakshe dar foolish na hunsigi isterni. Hogarach slant in the Liban lefis gurmari Bertwan agus gur gorti vos kin scordin ele in yon sirin Israel na klet sedan in yeshkurt na Liban mari tsur saitu di es Liban an si Israel han ni ke gur fokri sa skor ke dir da hiri tachtin sha Mari Burton on si hidron run in Rus, she gantur Dnipro Petrovsk, agus afrishias nukron in Madin. Tokriniki leveg water on the hukron of Vladimir Zelensky, like Canary in the Franken, the Garmonigus na Bratinia, in the Urtil, edid a Holishagoga, edid a Rusigus nukron. Turer on tier vlachter guard, Jerry McCabe, Hunkim de Nuva Gafton special to Elimdoch. Cormolainio ddimli yn y ffiduchyn, y chag ysawar y bwyl gwnau ar ei Jerry McCabe, nid ydw i eisiau hyn ygys y choliach i yn blacht ydy Bino Sullivan, y tyn lwcwn fen y ffosta yn odara y gwndau lymni, er y siach dwlog y fehef yn eidig ni chysi. Gorsdif yn blacht ydy o Sullivan gwdwnnus yn ynsi. Bei parti yn reswyr o tacw le gharwn o chyd yr rhywfrod na dal o'n teacht yn siahogyn i gyr o gwgwyd i'n clyffyd i'r nasiwnt y sacr y tal y fed i'r eirin ygys Israel ed cael. Dwrt canary hyn ffein o loch daibri gys na nain lahi hyd sosial ty yn ei nach fethu y gael chwyn cyn lys y glyffy. Cwrdd yn ffein o rhwn hyn chwyn cyn ddim o'r tygys cwyd yn o dain lahi sosial ty rhwn rhywfrod na dal o decedyn.